0: Petek, aktualna galama v živo, Dejan na terenu med srčnimi galamovci, Anita v studiu med srčnimi galamovci.
1: Došla zora, da nas tjera, van, van, van, napilo se nebo sa nama.
0: Eno srce, en aktual, to je